0: babička vždycky vařila. A to vařila tak, že vždycky vařila všechno najednou.
1: Protože...
0: No ne, jasně, ona to strašně smrdila, ale vařila všechno najednou, aby nemusela špinit moc náhrady, pak se to nemuselo mít, že? A já jsem vždycky říkal, babi, to je hrozný, jako teď to je strašný, a ona říkala, ona se to prdel přebere.